0: Jsou půjčujem.
1: Máte mě v plítak se mi umožgáne u chladilniku.
2: Poletě na antény.
0: Největší to, Najmon Govora.